0: 6 hodín.
1: Záhradské rádio. Kalista.
2: 89,2 FM.
1: Senica.
2: 101,5 FM.
3: www.zahoradskeradio.sk.

0: Vstávajte!
1: Dobré ráno, Záhorie. Dobré ráno vám želá Záhorácke rádio.

0: 8 hodín. Záhoradské rádio. Kalica
1: 89,2 FM.
0: Senica
1: 101,5 FM.
2: www.zahoradskeradio.sk.
0: Záhoradské rádio. Záhoradské rádio.
2: Československé hity.
0: Československé hity.
2: Slovensko-české hity.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Záhoráckého rádia a přeji vám, ať žijete non-stop, mějte svých pár přátel, prožijte si svůj disco příběh a svoje lásky z pasáže. Ahoj.

0: 9 hodín.
1: Zahorácké rádio. Kalica
2: 89,2 FM.
1: Senica
2: 101,5 FM.
0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácké rádio. Zahorácké rádio.
0: Československé hity.
1: Československé hity.
0: Slovensko-české hity.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěř.

0: www.zahoráckeradio.sk.
1: Zahorácke rádio. Zahorácke rádio.
0: Hráme jubilantom.